na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Česko čeká vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí je 35 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i ke 40. Také noci budou tropické. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body více než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Podobně jako Dánové, Slováci či Maďaři. Česko-německá výstava v Plzni ještě nezačala a už organizátoři řeší problém. Malířce Karině Neufer totiž někdo sebral velkoformátový obraz a případem se zabývají vyšetřovatelé, píší novinky.cz. Dva řečtí hasiči zahynuli při boji s lesním požárem na řeckém ostrově Kréta. Kvůli ohni byla nařízena evakuace 5 okolních vesnic. Pod vedením nového trenéra Patrika Augusty a s posilami do útoku Matějem Blimlem a Jiřím Sekáčem začali hokejisté Sparty přípravu na novou sezónu. V ní by holešovický klub chtěl ukončit 20-leté čekání na titul. A ve čtvrtek, jak už padlo, bude jasno až polojasno, sem tam bouřka, nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení devátých tříd základních škol. V polovině července s ním přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura. Plavební stupeň Děčín, který má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku Ústí nad Labem po hranice s Německem, by se měl začít stavět v roce 2029. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami. Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, teda v nadsázce řekl, že je terorista. Policie muže a také zavazadla důkladně prohledala a když nic nenašli, pustili ho i s dětmi domů. Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Incident se prošetřuje. Trenér fotbalistů Hradce David Horejš považuje čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy s Tromsø za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1-0 z Norska nakročeno k postupu. A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, teploty tropické 32 až 36 stupňů.
0: Radio Bonton.

bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Česko čeká vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí je 35 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i ke 40. Také noci budou tropické. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body více než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy, podobně jako Dánové, Slováci či Maďaři. Česko-německá výstava v Plzni ještě nezačala a už organizátoři řeší problém. Malířce Karině Neufer totiž někdo sebral velkoformátový obraz a případem se zabývají vyšetřovatelé, píší Novinky.cz. Dva řečtí hasiči zahynuli při boji s lesním požárem na řeckém ostrově Kréta. Kvůli ohni byla nařízena evakuace 5 okolních vesnic. Pod vedením nového trenéra Patrika Augusty a s posilami do útoku Matějem Blimlem a Jiřím Sekáčem začali hokejisté Sparty přípravu na novou sezónu. V ní by holešovický klub chtěl ukončit 20-leté čekání na titul. A ve čtvrtek, jak už padlo, bude jasno až polojasno, sem tam bouřka, nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení devátých tříd základních škol. V polovině července s ním přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura. Plavební stupeň Děčín, který má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku Ústí nad Labem po hranice s Německem, by se měl začít stavět v roce 2029. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami. Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, ten v nadsázce řekl, že je terorista. Policie muže a také zavazadla důkladně prohledala a když nic nenašli, pustili ho i s dětmi domů. Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Incident se prošetřuje. Trenér fotbalistů Hradce David Horejš považuje čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy Stromse za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1-0 z Norska nakročeno k postupu. A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, teploty tropické 32 až 36 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Toto je...
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Rádio Bonton zprávy.
11: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s ním přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura. Plavební stupeň Děčín, který má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku s Ústí nad Labem po hranice s Německem, by se měl začít stavět v roce 2029. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami. Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, ten v nadsázce řekl, že je terorista. Policie muže a také zavazadla důkladně prohledala a když nic nenašli, pustili ho i s dětmi domů. Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Incident se prošetřuje. Trenér fotbalistů Hradce David Horejš považuje čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy Stromse za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1-0 z Norska nakročeno k postupu. A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, teploty tropické 32 až 36 stupňů.
10: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Freddie Mercury, I was born to love you. 7:58 minut. Za chvíli odstartuje ranní bonton. S kým? Třeba s divokým Billem. Dáme si i jednu, no takovou milostnou píseň. Zalúbil sa chlapec s kapelou Elán. A do Itálie, do té slunné Itálie, vyrazíme s kapelou Ricky e Poveri.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, dnes jasné a slunečné se 34 až 38 stupni Celsia. Jak bude zítra? Jasno až polojasno s možností lokálních přeháněk nebo bouřek, ale teplotami 34 až 39.
2: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné ráno. Díky za to, že jsme tu opět takhle pěkně pospolitě. Dnes je, přátelé, Mezinárodní den přátelství, tedy mějme se rádi, tolerujme se, buďme kamarády, buďme na sebe hodní. No já vím, ono to není tak jednoduché, ale proč to neskusit právě dnes? Třeba se to chytí, zkuste to. Ranní bonton je tady v 8:01. Startujeme s Patch Boys.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Kapelka Bee Gees, Win Again. 8 hodin 13 minut posloucháte ranní bonton, Milan Fiala stále s vámi až do té 10. hodiny, takže si tady spoustu ještě špásů užijeme. Nicméně, pojďme se podívat do minulosti nadepsané datem 30. červenec. V roce 1971, 30. července, František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. Do historie se zapsal svým výrokem po rekordu: já jsem tak šťastný. Pyšná princezna Krasomila Alena Vránová je dnes, přátelé, 94 letá. Tak tedy všecko nejlepší. Držitel ceny Františka Filipovského za dabing, herec Alois Švehlík, by měl dneska 87. narozeniny. Jeho hlasem z mnoha filmů promlouvají třeba Jack Nicholson, Charles Bronson, Anthony Hopkins nebo Robert De Niro. Jeho syn je též herec David Švehlík. Terminátor a barbar Conan v jedné osobě, tedy Arnold Schwarzenegger, slavný Arnie, slaví, přátelé, 79. narozeniny. Bývalý guvernér státu Kalifornie je v Guinnessově knize rekordů označen jako nejdokonaleji vyvinutý muž na světě. Francouzský herec španělského původu Jean Reno, tomu je dneska 78 let, je o rok mladší, zazářil ve velkolepých amerických snímcích jako třeba Francouzský polibek, Mission Impossible a nebo Godzilla. Tolik tedy k dnešku, ke 30. červenci. Z historie pojďme do současnosti, za chvíli YouTube a teď už Mirai. Z Bontonu. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.

0: Skupina YouTube, I still haven't found what I'm looking for. 8:21, posloucháte ranní bonton. Svátek má dneska Bořivoj, což je jméno slovanského původu, které znamená bojovník. A historie praví, že kníže Bořivoj první byl historicky doložený český panovník z rodu Přemyslovců. No, jeho ženou byla svatá Ludmila. Mé rodiče byli shodou okolností Bořivoj a Ludmila. Zdravím je tam nahoru. Jméno je dneska raritní, nosí ho necelé 2000 lidí u nás v České republice. Čičiny a Pesoňové nám nabízejí Kwendu, co by oslavenkyni kočičí, ano, tak tedy Číča Kwenda, a Miki má dnes navrch nad svými psími vrstevníky. Přátelé, řeknu vám teď jednu důležitou věc. Važme si těch našich chlupáčů. Ani oni totiž nejsou věční. Mně v těchto dnech odchází 15-letá Číča Niky. Zákeřná nemoc se bohužel nevyhýbá ani zvířátkům a řeknu vám, není mi z toho vůbec veselo. Je to člen rodiny, no, s tím nic nenaděláme. Tak, přátelé, pojďme k veselejšímu. Marek Ztracený a Ricky a Powery jsou připraveni na bontonu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

0: Tohle to byl Marek Ztracený, 8 hodin 30 minut, ranní bonton v plném proudu. Za chvíli si dáme Anu K, večírek za koncem, zahrají taky Gypsy Kings, By La Me, no a my si probereme emotikony. Mám tady pár dobrých emotikonů, které se nejvíc používají, tak to si řekneme už za chvíli. Teď ale zprávy s Luckou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, Česko čekají v závěru týdne tropická vedra. Teploty dnes vystoupají až na 38 stupňů, zítra dokonce až ke 40. Meteorologové proto varují před velmi silnou tepelnou zátěží. V Senátu dnes proběhne veřejné slyšení ke změnám a budoucnosti české protidrogové politiky. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. 8 mrtvých si vyžádali útoky, které v noci provedla ruská armáda v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Krivého Rihu raketa přímo zasáhla rodinný dům a zabila 6 lidí, z toho 2 děti. Dalších 8 osob, včetně 2 dětí, je zraněných. V Kyjevě zemřel jeden člověk, oznámila to městská vojenská správa. Jeden mrtvý je také v Poltavské oblasti. Ve Lvově kvůli ruským útokům utrpělo zranění 15 lidí. Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole 6-1, 3-6, 4-6 outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále naopak postoupil Dalibor Svrčina. Ital Dardery zápas druhého kola za stavu 0-3 vzdal. Bude krásně, jasno nebo polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky anebo bouřky. Teploty mezi 34 a 38 stupňů. Mě.

Jen 9:30 minut, já vám přeju krásné dopoledne s námi. No a pojďme se podívat na ty emotikony. Emotikony jsou nedílnou součástí online komunikace, přestože se jejich význam a interpretace mohou mírně lišit v závislosti na konkrétní zemi. Jsou to vlastně takový ty smajlíky, který známe z Facebooku a nebo z WhatsAppu. No a jakých je 100 nejpoužívanějších emotikonů, to asi nestihneme, ale možná je to překvapivé, ale na vrcholku žebříčku, tedy na prvním místě, je ta tvář smějící se se slzami radostmi, která symbolizuje extrémní štěstí nebo nekontrolovatelný smích. Na druhém místě je to krásné červené srdíčko, které je symbolem lásky a znamená také hlubokou náklonost. No a tenhle ten emotikon si samozřejmě neposílají jenom zamilovaní, ale i lidé, kteří jsou si blízcí. No a na třetím místě je onen známý palec nahoru, jakože OK, obecně uznávaný emotikon, který vyjadřuje schválení, povzbuzení nebo ocenění. Samozřejmě tohleto gesto používáme v běžné komunikaci. Jak je to u vás? Jaké emotikony používáte nejvíc vy? Zalovte v paměti. K tomu vám budu hrát za chvíli třeba Robbie Williams, Elan anebo Saša.

0: Snad si vědí, že tohle to už jsou činastky. Píseň možná zazní ve druhé hodince ranního bontonu. Teď máme 9 hodin 1 minutu a já vám řeknu, že taky si zahrajeme Petra Nadě. Ano, láska je všude kolem nás, zaplať pán Bůh za tenhle ten dar. Dáme si taky 80. F.R. Davids Awards. Jo, jo. To byly časy. No nic, pojďme k současnosti, je tu počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak dneska slunečno, to už asi vidíme všichni. Zaplať pámu za ty dary. 34 až 38 stupňů, přátelé. No zítra, jak zítra? Jasno až polojasno, s možností přeháněk či bouřek, ale zítra bude taktéž až do těch 39 stupňů Celsia. Takže se zase ohřejeme. No a ne, že budete nadávat, že zase vedro. Před chvílí jsme nadávali na to, že byla zima.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: A je to tady druhá hodinka ranního Bontonu. Milan vám přeje krásné dobré ráno, buongiorno dámy a pánové. Jestli padnou či nepadnou už dneska nějaké teplotní rekordy, o tom mimo jiné v rubrice Žít podle počasí pohovoří Dagmar Honcová. Na mě je tady muzika, takže si dáme třeba Tinu Turner anebo Bad Boys Blue Come Back and Stay.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Martina Denner, Na vlnách Rádia Bonbon, 9 hodin 14 minut. Přeju vám krásné dopoledne s datem 30. července. Přátelé, mám tady jednu takovou zajímavou, opravdu zajímavou zprávu. Zprávu oslavou životního stylu české vesnice se stala komedie režiséra Jiřího Mencla Vesničko má středisková, která byla uvedena do kin právě před 40 lety. Ano, srpen 1986. Řidičem pávkem, přátelé, měl být původně Petr Nárožný, režisér Mencel si ale prosadil Mariana Labudu. Náramný ohlas sklidil samozřejmě maďarský herec János Bán v roli momentálně zaostalého závozníka Otíka. Uměl pouze dvě české slova, pivo a rohlíky, no a s těmi si vystačil po celé natáčení. Velmi mnoho průpovídek z tohohle filmu zlidovělo, jako třeba monology Rudolfa Hrušínského či Sedmý schod ve sklepě, kde se nejlíp vychladí pivo. Používal ho prý otec Zdeňka Svěráka, který napsal k filmu scénář. Když byl potom s filmem v Japonsku, přinesl mu hostitel pivo se slovy: promiňte, ale obávám se, že není ze Sedmého schodu. No, jak vidno, i Japonci mají smysl pro humor. No a už je tu další muzika. Šalom, až jednou. Dáme si také UB40, trošku reggae a jejich Red Red Wine. To vše na vlnách Rádia Bonton. Krásné dopoledne.

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno, před námi je horký den. V nížinách budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat až na 38 stupních Celsia. Budou to teploty ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici. Buďte na sebe opatrní, od 11. do 16. hodiny bychom se měli zdržovat v chládku našich domovů. A k velmi vysokým teplotám se přidá až 15-hodinová délka slunečního svitu. Pouze ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti budou vypadávat skupovité oblačnosti, přehánky nebo také bouřky, ale budou to velmi ojedinělé a lokální jevy. Naposledy na konci července bylo takto teplo v letech 2005 a 2013. Tenkrát nejvyšší odpolední teploty kulminovaly na 36 stupních Celsia, takže očekáváme, že budou padat i četné teplotní rekordy.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké dopoledne. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Mezičtvrtletně pak byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4%. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne, řekl to na Radiožurnálu po jednání s premiérem Andrejem Babišem ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Polský premiér Donald Tusk právě teď míří na východ země, kde v noci narušil neznámý objekt polský vzdušný prostor. Oznámil to mluvčí vlády. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu v poli objevili asi 10 metrů veliký kráter, který zajistili a teď ho prověřují hasiči a policisté. Kvůli lesním požárům na jihu Kréty bylo večer evakuováno na 8 000 lidí z letoviska Agia Galini, píše to agentura AFP. Boj s požáry tam komplikuje silný vítr. UEFA svolala podle BBC na dnešek mimořádné zasedání, na kterém budou členské svazy jednat o návrhu FIFA na prodej podílu z mistrovství světa soukromým investorům. Ti by podle ní měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů, tedy asi 89 miliard korun. UEFA kvůli tomu dle médií zvažuje bojkot mistrovství světa. Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne večer se na jihu při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty zamíří až k 38 stupňům.

0: Co za lhůta záruční 9.41, stále ranní bonton Milan s vámi do 10. hodiny. Písničky na přání, ano, tak už teď můžete přát, psát vaše přání na naše známá čísla a vůbec sociálky, nebo socky, jak se říká. Každopádně, americká hudební legenda Diana Ross poprvé vystoupila u nás v plzeňském amfiteátru Lochotín. Nejvíce jejich písní převzala Marie Rotrová, taky Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Monika Absolonová, Karel Gott a také Karel Černoch. Honza Adam, dlouholetý spolupracovník a tajemník Karla Gotta, nám prozradil, co měli Karel Gott a Diana Ross společného.
1: On hrozně jí miloval, Karel Gott, který se s ní seznámil v roce 67, když byl v Las Vegas. A tanečníci, co byli v ty Karlově show, se znali s Dianou a Sa Prince, tak vzali Karla za ním do šatny. Tak se seznámili a na tom Las Vegaským stripu se potkávali a pak jednou potkal Dianu Ross a ona ho pozvala na svůj koncert a Karel měl celý život prostě úplně málem jako rodinný stříbro, vodní podepsanou fotku, na které je napsáno tu Charlie Diana Ross.
2: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.

0: In the Army Now, poslední píseň ranního bontonu s datem 30. července, přátelé, venku se nám udělalo opět léto, a to takže extrémní. Co se týče těch teplot, už jsme to tady diskutovali dneska snad všichni v celém rádiu a okolí tady na Hagiboru. Každopádně užívejte si toho léta. Jediný asi, na co byste neměli zapomenout, je pitný režim, že? Pane Kostka.
1: Ano, je to tak, pitný režim je potřeba samozřejmě. Milane, tak vrhni se do víru těch tropů, co jsou venku.
0: No, půjdu, nasadím si své sluneční brýle, aby mi nenafoukalo a nenapršelo do očí a vyrazím, no.
1: No tak jo, tak si to dneska pěkně užívej. Já zatím v klimě budu dál táhnout tu káru toho vysílání.
0: Hlavně, ať ti nepřeskakují CDčka.
1: No tak, hele, snad ne, tak to už snad nějak vyřešíme.
0: Dobře.
1: Tak se měj krásně, chlapče.
0: Ahoj,
1: čau.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
10: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, ještě jednou i ode mě nádherné, horké čtvrteční dopoledne vám všem přeju. Tak dneska také písničky na přání, samozřejmě jako každý všední den, tak doufám, že už máte vybráno, že dneska opět budeme dělat nějakou tu hudební radůstku, možná vám, možná nějakým vašim přátelům známým, anebo kolegům v práci, kteří se tam dneska paří s vámi. No uvidíme, co s tím uděláme v každém případě. Klidně už teď posílejte zprávy na 736-308-88 nebo na náš Facebook a Instagram. Boži Vojkouka má dneska svátek, takže ten bude jako první na řadě. Boži Vojům přeju všechno nej a posílám Bonnie M.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statu,

0: typ.
1: Ano, vyloženě rodinný typ, tak to byl Pokáč na Rádiu Ponton. S vámi ovšem čtvrtečně vyladěné písničky na vaše přání. Dorazily už první SMSky, píšete například zdravím Rádio Ponton a prosil bych zahrát pro sebe a pro své přátele Cherokee Bill. Jste super rádio a jen tak dále. Děkuji, tak tohle nám napsala Jarka z Noutonic u Okoře. Tak milá Jarko, díky za velmi příjemnou a sympatickou SMSku. Zdravím vás a vaše přátelé, no a medvědi už jsou pro vás připraveni, tak tady je máte.

Tak to byla Lucie s Amerikou na Bontonu. S vámi jsou písničky na přání s datem 30. července. No a do nich píšete: ahoj Dane, moc prosím, zahraj mi písničku Show Me od Ofrahazy. Všem přeji pohodový, horký letní den. Téměř jako v Orientu. Tak tohle píše Míra. Tak Míro, pojďme tam.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.

Tak to bylo Toto Cotugno, Itale, jako poleno na vlnách Rádia Bonton. S vámi také čtvrtečně vyladěné písničky na přání. Tak pojďme na další, koukám, pěkně to vyletníme s další muzikou. Píšete nejmilejší Bontone, prosím o Jamaica Rum od Petra Nadě. Děkuji a přeji krásný den, napsala nám Bohdana. Takže milá Bohdanko, pojďme se dál vlnit v tom krásném letním až plážovém rytmu. Co vy na to? Tak tady máte Petra Nadě, ať se vám líbí.

Čarodějka, Lucka Bílá na Bontonu, čtvrtečně vyladěné písničky v plném proudu. A co si přejete, píšete Danečku Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím od Aerosmith Armageddon, děkuji Romana. Tak Romčo, krásná písnička z tohoto parádního filmu je pro vás připravená, tak tady ji máte.

Radio Bonton zpíval Janek Ledecký s kapelou Žentour. Já mám pro vás také vaše další zprávy, které dorazily. V jedné z nich píšete: hezký den, do Bontonu přeju. Prosím vás, zahrajte mi letní písničku Rebeku a Tarkana Temptation. Všechny zdraví Slávek. Tak Slávku, my vás na Bontonu všichni zdravíme. Užívejte si dnešní krásný letní čtvrtek i s vaší další, řekl bych parádně, vyletněnou písničkou. Tak pojďme na ni.

Verona zpívala na vlnách Rádia Bonton a vy píšete do písniček na přání. Ahoj Dane, prosím tě, zahraj nám zase po nějaké době teď nažně pro všechny, co taky jezdí, ať nám to jde. A to píseň Na kolena, děkuji moc, napsal Kulin. Tak Kuline, užijte si to na žních. Doufám, že to dneska v tom vedru opravdu přežijete, že bude všechno tak, jak má být. V každém případě, ať vám to rychle utíká, teď vám k tomu všemu bude zpívat také Ivan Hlas na Bontonu. Tak pojďme na to.

Povstaňme s kolenou, tak to byl Ivan Hlas na Bontonu, je už za námi, před námi ještě jedno hudební přání. Vypíšete ahoj Dane na milé rádio Bonton. Poprosím o písničku od Roxette The Big Love pro moji největší lásku Bořivoje k dnešnímu svátku. Děkuji moc za případné zahrání, tak tohle napsala Aneta. Tak Anetko, já už jsem myslel, že si snad nikdy dneska na žádného Bořivoje nevzpomene a vy hned s tou největší vaší životní láskou. To tak zdravíme, přejeme za celé rádio Bonton samozřejmě všechno nejlepší. No a teď už jsou tady Roxette.

0: Tak to byla skupina Roxette, co by tečka za čtvrtečními písničkami na přání tady u nás na Bontonu. O 11. hodině pokračuje s další muzikou třeba Aleš Brychta. Jako další na scéně Rádia Bonton také skupina Jelen. No a se svojí klasikou Modern Talking. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už před chvílí jsme mluvili o tom, že Bořivoj slaví svátek. Bořivojovi jsme také zahráli nakonec v dnešních písničkách na přání. No ale cože o něm vlastně říkají hvězdy, tak na to se podíváme už za malou chvíli. Teď další muzika, o ní se postará Václav Neckář.

0: na rádiu Bonton Limahl se svým nekonečným příběhem. Já vás zdravím, přeju vám hezké dopoledne ve čtvrtek 30. července. Bořivoj dneska slaví svůj svátek. Je to prý osobnost se smyslem pro humor a dobrou náladu, která prostě dokáže pozitivně naladit svoje okolí za všech okolností. Často vyniká tím, že dokáže celé hodiny zajímavě bavit společnost lidí, ve které se právě nachází. Jinak k životu takto prý potřebuje hlavně tolerantní partnerku a dobré přátelé, kteří ho dokážou podpořit. Jinak nesmírně rád experimentuje, což mu ovšem někdy nemusí vyjít a může se mu to rozhodně vymstít. Tak na to, pánové bořivojové, raději velký pozor. Ale dneska slavte ještě jednou za celé Rádio Bonton všechno nejlepší. Za chvilku doprava, do té doby další skvělá muzika, třeba Tomáš Klus a nebo Modern Talking.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Byl jsem proměni s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé

0: Zdravím vás, milí bontoňáci, přeju vám nádherné čtvrteční dopoledne. Jakže to teď vypadá s dopravou, vyrážíme na hlavní tahy.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 170. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením okolo 10 minut. A na Pražském okruhu vlivem hustého provozu a omezení počítejte se zdržením okolo 15 minut. Od letiště ve směru k dálnici D1 popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. A z opatrnosti projíždějte na 80. kilometru dálnice D4. Vyšetřuje se zde dopravní nehoda osobního vozidla ze Strakonic na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, díky za dopravní info, bontoňáci, vyjezděte opatrně a já pomalinku, ale jistě pouštím také další muziku. Za chvíli to budou Jeleni, bude také Barbra Streisand a teď už Žlutý pes.

Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne. Mimochodem pro fanoušky kapely Jelen se právě tahle písnička stala, jak to říct, takovým milníkem. Určitě, protože jedná se o historicky první píseň kapely, kterou nespívá frontman Jindra Polák, ale hlavní mikrofon právě v této písničce převzal akordeonista Pepa Málek, který skladbu sám takhle složil. My skládáme velkou poklonu, no a pouštím také další muziku. Za chvíli tedy do 12. hodiny třeba David Stipka a Eva Farná, také Jana Kratochvílová a nebo teď už na Bontonu Duran Duran.

0: To byly Damiens a jejich Vzdálená na Bontonu, necelé dvě minutky a je tady pravé čtvrteční poledne. Pojďme se podívat také po další muzice po 12. hodině. To bude jedna velká letní láska. Zuzka Norisová a s ní Zbyněk Fritz.
1: Ale v nás byl ten léta žár. Wow, wow, wow. A co dál, jen se nevytahuj.
0: Jako další na scéně Rádia Bonton vystoupí také Daniel Landa. No a do třetice nabídnou Cyndi Lauper. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra máme pátek, jakýže bude. No, čekáme skoro jasno až polojasno, na západě až oblačno. Jinak v Čechách odpoledne a večer bude mírně přibývat oblačnosti. Ojediněle může místy zapršet nebo i zabouřit, no ale alespoň nás to malinko opláchne, protože ty nejvyšší denní teploty budou opravdu, jak to říct, pekelné. 34 až 39 stupňů Celsia. Na krajním západě a severu Čech tam naměříme v uvozovkách jen něco kolem 33.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už nám odbyla 12. hodina, takže pokud právě teď obědváte, dobrou chuť vám přeju a posílám kapelu Turbo.

0: To byli Starship na Bontonu, já vám přeju hezký čtvrtek s datem 30. července a říkám si, o český cestovatel, o ten se má. Český cestovní pas totiž patří k nejsilnějším na světě. Držitelům umožňuje bezproblémový přístup do 183 destinací. No a sedmou příčku z Čechy sdílejí ještě například Australané, Kanaďané, Lotyši, Malajzíci, Slováci i Slovinci. Na první příčce stojí stále Singapur s bezvízovým přístupem do 192 destinací. Naopak nejslabším pasem je již tradičně ten afgánský, který umožňuje bezvízový styk jen s 22 destinacemi. Pokud se někam chystáte na výlet, na cesty po letních krajích, tak si to tam užívejte. Za chvilku se podíváme navíc na to, jak to teď aktuálně vypadá na cestách. Do té doby ovšem budu hrát, za chvíli to bude třeba Cyndi Lauper anebo Daniel Landa na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Na Rádiu Bonton dospívala Cyndi Lauper, minutka a půl a je půl jedné. Já vás zdravím, přeju vám hezký den a mám pro vás také další dopravní informace. Tady je máte.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme s nimi na dálnici D0. Tady pozor na problém na 21. a půltém kilometru ve směru k D1, kde havarovala dvě osobní vozidla. Na nehodu pozor také na D4, bouralo se na 80. kilometru ve směru na Prahu. No a ještě D1, 208. kilometr ve směru na Ostravu. Tady se právě teď šetří nehoda nákladního vozidla. Tak hlavně prosím opatrně, venku je hrozné horko, tak ať vás to za volantem neskolí, raději nohu z plynu, nikam se nežeňte a já vám budu pouštět další skvělé hity. Za chvíli to budou třeba Holky, budou také Culture Club, no a teď už na Bontonu David Dale.

Byly holky na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné odpoledne ve čtvrtek 30. července. No, nechci malovat čerta na zeď, ale vypadá to tak, že dneska budou zřejmě padat teplotní rekordy. V každém případě ten prodnešek zatím v pražském Klementínu drží rok 1994. Tehdy tady naměřili 35,6 desetin stupně Celsia. No a to se také, jak koukám venku, dneska určitě malinko vyšplhá ještě mnohem, mnohem víc. No, uvidíme, zítra už budeme moudří. V každém případě teď už je připravená také další muzika, například Katarína Knechtová, Jirka Korn a nebo Scorpions.

0: Opravdová velká letní láska Zuzka Norisová, Zbyněk Fritz na Bontonu. Minutka a je 13 hodin a my už máme na čase podívat se také po další muzice, co vy na to. Za chvíli to bude Zblížení Helenky Vondráčkové. Mám pro vás také lahůdkovýho divokýho byla.
1: Moje láska s oddělení lahůdek.
0: A něco málo hříšňáku byl medli a Jennifer Warnes. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Radio Bonton, počasí.
0: No a teď už se pojďme podívat na to, jakže to vlastně s počasím dopadne zítra. No, musím říct, že bude krásně, možná krásně až moc, jak pro koho v každém případě. Skoro jasno až polojasno, na západě až oblačno, místy se během dne může vyskytnout nějaká ta dešťová kapka nebo buřina, prostě z vedra tak už to bývá, protože to vedro bude opravdu hodně velké. Zítra nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Na krajním západě a severu Čech naměříme něco kolem 33.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už společně vplouváme do další hodinky dnešního odpoledne i se Suzy Quattro na Bontonu, tak ať se vám líbí.

0: Na rádiu Bonton, Ricky je povery, 13 hodin k tomu, 19 minut, tak to je aktuální čas, já vám přeju krásné odpoledne. Mimochodem pozor, řidiči na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Bory je před nimi dnes německý autoklub. Problematické trasy vedou do Česka i do Polska. Doprava bude komplikovaná hlavně na jihu země, protože tamním školákům začínají prázdniny a přidají se naopak ti, kteří se z cest budou vracet domů. Tak hlavně pevné nervy, pokud tím směrem vyrážíte. Jak to vypadá na českých silnicích teď, aktuálně, tak to vám prozradím už za malou chvíli v dopravě. Do té doby muzika třeba Laura Branigan a nebo Xindl X.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Toto je...
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Seber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: To byla Laura Branigan na Bontonu, já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. Mám tady několik dopravních problémů, pojďme se na ně podívat.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme na dálnici D4, tady teď pozor na 38,5 kilometru ve směru na Strakonice, kde havarovala dodávka s osobním vozidlem. No a bouralo se také na D0, problém na 21,5 kilometru ve směru k D1, kde havarovala dvě osobní vozidla. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu v tomto horku, ať už jedete kamkoliv. No a mám pro vás také další muziku. Za chvíli to bude třeba Aneta Langerová, Bill Medley a Jennifer Warnes. No a teď už na Bontonu opět a Radeček.

Ahoj, tady je Helena Vondráčková. Přeji vám hezké léto s rádiem Bonton, plné příjemných setkání a zážitků, na které budete hodně dlouho vzpomínat.

0: Iveta Bartošová na Buntonu, já vám přeju krásné odpoledne. Za chvíli je tady 14. hodina, pojďme za další muzikou. Budou to třeba Krištof. V další hodce vysílání zaspívá také Michal David.
1: Tak už přestaň napovídej, jak chovat se má.
0: A třeba také George Harrison. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, přátelé, my jedeme dál čtvrtečním odpolednem. No, musím říct, že Dagmar Honcová už je spálená, jen když zítřejší počasí připravuje. No, uvidíme, jak to dopadne už za chvilku. Nám o něm pravda prozradí něco víc. Ovšem, já už teď prozradím něco o další muzice. Na startu této hodiny už se na vás těší Václav Neckář.

až nad vodou, ne náhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: To byly USA for Africa na Bontonu. Já vám přeju krásné horké čtvrteční odpoledne. Tak co zítra, bude to ještě lepší nebo spíš horší?
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Páteční den přinese ty nejvyšší teploty z celého týdne, ale také z celého července. Rtuť teploměru bude atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní a od 11. do 16. hodiny se zdržujte v chládku vašich domovů. Očekáváme, že ale i po 20. hodině budou ještě teploty stále na hodnotách přes 35 stupňů Celsia. A zatímco zpočátku dne bude jasno, tak odpoledne se bude zejména v Čechách vytvářet kupovitá oblačnost, ze které postupně mohou ojediněle vypadávat dešťové přehánky, v krušných horách se budou tvořit i boušky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude malá oblačnost zůstávat po celý páteční den.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Tak to byl Michal David na Bontonu, já vás zdravím, hezký den vám přeju. Jakže to vypadá aktuálně s dopravou?
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Mám tady několik problémů, ten první na dálnici D1, tady opatrně mezi 13. až 13,5 kilometrem ve směru na Brno, kde se právě teď řeší nehoda dvou osobních vozidel. No a podobně je tomu také na D3 na sjezdu exit 174 ve směru Rakousko, i tady jsou v sobě dva osobáky. Tak jezděte opatrně, přeju šťastnou cestu a muzika, to bude Miley Cyrus, také Petr Kotwal, nebo Olga Lounová.

Posloucháte Rádio Bonton. U nás právě teď dospívala Miley Cyrus. Já vám přeju krásné čtvrteční odpoledne. Nezapomeňte popřát všem bořivojům, kteří dnes tedy 30. července slaví svůj svátek. Mimochodem, slavíme také Mezinárodní den přátelství. Tak tedy, přátelé, kamarádi, přeju vám krásný zbytek toho dnešního dne. No a do 15. hodiny posílám ještě další muziku. Bude to třeba Tereza Mašková s Markem Lamborou, také Bernie Paul a nebo Elani na Bontonu. Tak pohodový poslech vám všem přeju. We'll be right back.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. She's crazy like.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: U Flandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Radio Bonton.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Jsem ty, mě kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hrot. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Lidé šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla. Předseda senátního školského výboru Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli. Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávali celý den požáry polí a lesů a proto je vyhlášen od pátku zákaz rozdělávání ohňů v kraji. Policie ve španělském městě Ceuta, která čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla vláda. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě porazili chorvatský Varaždín 2-0. V pátek budou trpět dál jasno až polojasno, sem tam přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové přes 40 stupňů. Horko způsobilo problémy na železnici. Komplikuje také práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Ministr Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští nicméně, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Pomohou také vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Tam vyzvou Bešiktaš Istanbul. V domácí odvetě porazili Tromsø 3-1. A jak už padlo, bude teplo, je teplo a bude jasno až polojasno, také v pátek nejvyšší den teploty 35 až 39 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Lidé šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla. Předseda senátního školského výboru Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli. Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávali celý den požáry polí a lesů a proto je vyhlášen od pátku zákaz rozdělávání ohňů v kraji. Policie ve španělském městě Ceuta, která čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla vláda. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě porazili chorvatský Varaždín 2-0. V pátek budou tropy dál, jasno až polojasno, sem tam přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.